0: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás v tejto chvíli vítam na našich frekvenciách. Počúvate Rádio 7, momentálne hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Je to relácia, v ktorej vám približujem rôznych lokálnych, ale aj zahraničných hudobných autorov a ich srdce chváli. Dnes do nášho štúdia Rádia 7 v Bratislave prišiel vzácny hosť, brat z Česka, dalo by sa povedať, a to Jáchym Rykl. Ahoj.
1: Ahoj, Davide. Díky za pozvání.
0: Kým je Jáchym Rykl? Ako sa zvykneš predstavovať ľuďom?
1: Tak som, řekl bych, úplne obyčejný kluk z Prahy, což je asi slyšet, že som z Česka. Jak už David řekl, som manžel, som tatínek, teďka máme s manželkou, ktorá je teda shodou okolností z Bratislavy, tak máme 10-měsíční dcerku, Larinku, a krom toho pracuju ako projektant, takže práce vlastně za počítačem, ale do toho vlastně dělám jedno z vedoucích v nově vzniklém společenství křesťanským KS Praha Přístav.
0: Koliko má rokov?
1: To společenství?
0: Ano, ano.
1: No, v tom plném režimu, kdy máme bohoslužby fakt každý týden, tak to už teďka rok a půl, ale předtím jsme se asi 4 roky ještě scházeli jako skupinka.
0: Ano, ano.
1: Takže už tady vlastně...
0: Má to nějakou predhistorii.
1: Jo, už jsme se jako z batolecího věku někam dostali dál. Řekl bych, že už jsme takovej skoro školáček. A jinak ještě... Vlastně teďka jsme s kamarádem před rokem a půl založili worshipovou kapelu, takže to jsou takové asi hlavní věci.
0: Ano, samé dobré věci, velmi se s teba těším. My jsme se jinak spoznali, dá se povedat, že náhodou na jednej svatbě našich kamarátov a společně nás posadili k jednému stolu a tam jsem vlastně se mohl více o tebe dozvědět a povedal jsem si, že musím tě určitě někdy pozvat do této relácie, lebo si vášnivý uctievač a človek, ktorý miluje Pána Ježiša Krista a uctievač aj v zbore. My si dnes spustíme aj 4, dá sa povedať, chvály. A jedna je lokálna, tých sú zahraničné. Mm-hmm. Tak v podstate pre teba sú všetky zahraničné. Lebo je to v podstate kapela Timothy, ktorá je slovenská, Reed zo Slovenska. O týchto piesňach sa budeme aj pochopiteľne rozprávať. Bude to rozhovor aj o tom, že čo podľa teba je, nie je worship, uctievanie a ja sa na to už veľmi teším. Taká možno otázka na rozstrel, že kedy si sa dostal k hudbe a kedy to v tebe vzplánulo, kde to začalo?
1: Tak k hudbe ako takový som sa dostal hrozne brzo. Ja som první 6 let bydlel, vlastne naši rodiče bydleli s babičkou a s dědou, takže ja som vyrůstal v prostředí, moje babička hrozne ráda zpívala. Takže vždycky, když měla nádobí, tak mě vzala k sobě a zpívali jsme spolu písničky, ale to byly takové jako písničky, ne chvály, ale byly to takové lidové písničky. Tak, ale vlastně k hudbě jsem se dostal úplně hned, naši mají hodně rádi hudbu, vážnou hudbu jsme poslouchali jako děti, takže k hudbě jsem se dostal velmi brzo, ale ke chvalám jsem se vlastně taky dostal docela brzo. My jsme měli, to byly ještě magnetofonové kazety v kurzu,
0: ano.
1: Takže nejsem zase tak starý, ale takže jsme měli na těch kazetách, jsme měli různý chvály. Nejvíc na mě zapůsobily takové chvály, které byly z jedno společenství právě v Česku, který přeložili, to byly přeložené chvály a takový ty starý, prostě starý pecky, a mě

0: to už si pamatuju, jako, že jako malýho kluka vlastně mě to nějak táhalo. Prostě cítil jsem v tom něco jiného, hrozně se mi to líbilo, rád jsem to poslouchal. Takže to bych asi řekl, že byl takový úplný začátek.
1: Dá se povedat, že nějakým způsobem tě aj rodičia viedli, že já nevím, nějaká Zuška hudobná škola a něco takéto?
0: Jo, jo. Moje mamka, tak ona je flétnistka, takže jsem začal...
1: Jakože vyštudovaná...
0: No ona studovala, jako chodila na nějaký hodiny a tak, ale jakože je fakt šikovná flétnistka, není jako profesionál, neživí se tím, ale jako hraje hodně na flétnu a tím, že jsem to viděl, že ona hrála na flétnu, tak jsem chtěl hrát taky na flétnu, takže jsem začal hrát na flétnu, pak jsem vlastně celou flétnu vystudoval, příčnou flétnu teda na Zušce, jako celých 8 let a to bylo vlastně něco, co jsem, do čeho jsem jako hodně investoval, nicméně flétna jako taková ve chvalách jako není úplně nástroj, se kterými se dalo víc, takže pak jsem začal ještě hrát na basu a postupně jsem se dostal i k akustice, takže tak.
1: Taky multi.
0: No.
1: A čas zpíváš?
0: Jo, zpívám, no, zpívám.
1: V akom bodě svojho života, alebo kde splanula ta, nepomenoval by som to úplně, že láska k worshipu, uctievaní, ale že kde si možno zistil, že toto je tvoje povolanie, do ktorého ťa Pán Boh volá uctievať?
0: No, já si myslím, že to byl proces, nemám nějaký jeden bod, ale jak jsem říkal, na mě vždycky chvály hodně působily, měl jsem to velmi rád, pamatuju si, když jsme třeba byli na zhromkách ještě v mém starém sboru, tak tam se hodně hrála v té době písnička, ve kterých se zpíval Byl jsem stvořen, abych tebe uctíval.
1: Ano.
0: A já jsem tu písničku měl hrozně rád a hrozně rád jsem to zpíval a možná v té době, to jsem byl fakt malý, jo, ale možná v té době jsem ani pořádně nechápal, co ty slova znamenají, ale nějak mě to jako hodně přitahovalo tohle sto. Pak jsem začal v takových těch dětských skupinkách zpívat, že jo, a tak a postupně jsem se i zapojil víc do chval v různých uskupeních a tak, takže myslím si, že to byl nějaký proces, ale mě to vždycky táhlo, jakože vlastně celý život mě to nějak táhlo do toho prostě Boha chválit. Hmm.
1: Ty si spomenul to, že slúžiš v novozaloženom zbore v Prahe. Dá sa povedať, že Praha je, no neviem, či sa správne vyjadrím, ale možno veľa ľudí to tak vníma, že je to takéto sekulárne mesto, kde je to v podstate multikultúrne už mesto, kde sa stretáva strašne veľa ľudí. Aké je slúžiť tam a aké je uctievať tam v tom novozaloženom zbore?
0: Ja si to hrozne užívam. Jako upřímně, fakt si to hrozně moc užívám. My máme vlastně ten náš sbor se schází na sídlišti na Černém mostě a to je taková specifická část Prahy, jo. Když si vezmeš centrum, tak je to úplně něco jiného, než právě třeba nějaký okrajovější části.
1: Jsou tam Česi převážně?
0: Jako Češi tam jsou určitě převážně, ale tam třeba hodně Ukrajinců teďka. Takže jsou tam jako různý komunity, různý vlastně národnosti promíchaný a já si to užívám. Jako ty chvály u nás v přístavu, já to fakt miluju a i vlastně tam děláme, kromě normálních bohoslužeb, tak tam děláme i třeba takový večery, jmenuje se to setkání s Otcem, kdy očekáváme na Boha, chválíme tam a tak a máme zkušenost, že třeba tam přišel nevěřící kluk a s Bohem tam něco zažil. Jo, jenom skrz to, že tam byl prostě v prostředí, kde se chválilo. Takže já bych neřekl, že Praha je nějaká úplně sekulární. Asi je, jakože, ale prostě lidi jsou otevřený. Jo?
1: Ano,
0: lidi
1: ano.
0: Jsou prostě otevřený. Takže tak.
1: Ano, ano. Ja keď som vás navštívil vo vašom zbore, tak som tam sedel a prišli za nami, bol som tam spolu s manželkou a prišli za nami dve dievčatá a bolo strašne akože pekné na nich vidieť, že jak milujú Pána Ježiša Krista a ako chcú veľmi slúžiť iným ľuďom a hovoriť im o Bohu. A zaujímavé o tom bolo, že jedno dievča práve že hovorilo, že ja nemôžem akože zniesť, keď niekto hovorí, že Praha je tak veľmi sekulárna. Že, tak ideme hovoriť, že proste hovoríme ako kdekoľvek inde, že ako keby je to možno nejaká taká mylná predstava, neviem, tak
0: Jako určitě je tam velký procento lidí, kteří sami sebe označují třeba jako ateisty, ale já bych neřekl, že Češi jsou ateisti. Já bych řekl, že Češi hledají duchovno. Jo? Možná zatím hledají dost někde jinde, ale hledají duchovno. Jo? A já prostě, my věříme v probuzení, my věříme v to, že prostě Pán Bůh přijde a fakt zatře se hlavně tím Černým mostem, ale celou Prahou a prostě jako bez toho my nechceme, jako víš, máme prostě naději a vidíme, že Pán Bůh jedná a koná, takže asi tak.
1: Teším sa. Má to inú váhu, ak to hovoríš ty, Čech? Ako keď to hovoria Slováci, jo, to sú tí ateisti a ničom. My si teraz zahráme jednu z piesní, ktoré si vybral, ktoré ťa inšpirujú. Je to od slovenskej kapely Timothy. Povedz niečo viacej o tejto piesni.
0: Jo, tak já bych možná řekl i od Timothy. Pro mě jsou to prostě úplně úžasní lidi. Měl jsem i tu čest se s nima některýma třeba osobně někdy pobavit, takže pro mě...
1: Pozdravujeme, jak teda spočívají.
0: Děláte skvělou práci. Osobně fakt jsou pro mě Timothy velkým vzorem, to, jak Marian vede, to, jakým způsobem i dělají hudbu, to, jak Joška skládá i ostatní, prostě tam fakt jako dělají skvělou práci. A ta písnička Ty jsi střed vesmíru, kterou jsem vybral, tak to je taková, která se mě hodně dotkla asi před půl rokem, když jsem ji slyšel poprvé. A dotkla se mě právě kvůli tomu, že je tam krásně vyjádřený, o čem vlastně ta chvála je. A o čem náš život je, že to není o tom, že my jsme středobod všeho, ale že říkáme Bohu, Ježíši, že ty jsi střed vesmíru, nebo ty jsi střed vesmíru a ne já. A to se mi hrozně líbí a vlastně tady to vyznání se mnou teďka tak půl roku třeba vlastně tím tak žiju, nebo snažím se to žít a tady ta písnička mi velmi rezonuje, takže proto jsem ji vybral.
1: My se teraz v této chvíli pustíme. Dnes v štúdiu Rádia 7 s Jachymom Riklom.
2: Nachádzam seba, keď sa v tebe stratím.

0: My sme tu opäť po piesni od Timothy, dnes sedím v štúdiu Rádia 7 s Jachimom a rozprávame sa o uctievaní, o worshipe, vypočúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. My sme sa mohli pred malou chvíľkou dozvedieť o tom, kde Jachim vyrastal, ako sa dostal k hudbe, ako sa dostal k uctievaniu a ďalej sa budeme rozprávať o tejto téme. Jachim, ako si to už v úvode povedal, si otcom, manželom, uctievačom, zvykneš aj viesť v zbore a slúžiť kázaním dokonca. Na čo si treba dať pozor, keď človek vedie spoločenstvo do uctievania?
1: Já si myslím, že největší pokušení uctívačů je prostě strhávat pozornost sami na sebe. Takže myslím si, že tohle to je něco, co prostě každý, kdo vede chvály, si na to musí dát pozor.
0: Ano.
1: Jo, aby to bylo o Ježíši, aby prostě ten hlavní fokus byl, nebo to zaměření bylo prostě na Ježíše. To si myslím, že je jako alfa omega. A myslím si, že pak jsou takové další věci, co třeba si myslím, že je důležitý, aby vedoucí chval měl, a to je nějaký autentický život s Bohem, jeho osobní chvála, prostě to, že nechválím jenom, když jsem na stage, ale chválím doma, chválím prostě tam, kde mě nikdo nevidí. Tam prostě se setkávám s Bohem, tam mám tu svoji komůrku, kde prostě s Bohem jsem a kde mu vylejvám svoje srdce. Tohle si myslím, že je hrozně důležitý základ a vlastně i z toho pramení pak nějaká autenticita, když pak jdu na ten stage, když jdu někam hrát a tak, tak z toho pramení ta autenticita, že to není něco nahraného, že to není jenom nějaký představení, ale že to je prostě autentická chvála Bohu.
0: Ano. Už samotný názov Srdce pre chválu nás môže viesť k tomu, že sa pýtam, že o čom teda je to uctievanie. Ja by som sa opýtal naopak, že o čom podľa teba uctievanie nie je.
1: Tak ja už som to možná trošku říkal, jo, ale myslím si, že uctívání není prostě primárně o nás. Jo. Je to něco, co jsem říkal v té první části, že mě teďka hodně rezonuje to, ty jsi středem. Bože, ty jsi středem všeho, ty jsi středem i toho uctívání. A já jsem si u sebe uvědomil, že právě to mě k tomu dovedlo, jo? Že jsem si říkal, jestli jsem nesklouznul sám k takovému konzumu vlastně, jo? Že do těch chvál jdu s tím, abych něco s Bohem prožil. Jsem teďka po celý dnu hrozně unavený a teďka potřebuji takový duševní naplnění.
0: Ano.
1: A my všichni prostě víme, že tady to Pán Bůh z chválu dělá, jo? Prostě to, když jdeme ho chválit, tak ano, on se dotýká víceméně celý naší bytosti, jo? Ducha, duše i těla, prostě je to propojený a určitě to do toho patří, ale nikdy to nemůže být ten cíl, jo? A tohle to třeba jako na to si chci já dávat třeba osobně pozor, abych nebyl konzumentem, abych byl fakt uctívačem a to, aby byl vlastně základ toho, proč to dělám.
0: Jachim, ako sme sa mohli aj rozprávať aj pomedzi piesne, ale aj pred nimi, tak ty si človek, ktorý si nechá poradiť. Že vyslovene si človek, ktorý nie je len niekým, kto sa prederie tými ťažkými vecami, ale že keď vidíš, že ti môže niekto poradiť, podať ruku, tak veľmi rád, akože napíšeš niekomu a tak. A mňa by zaujímalo, že čo je možno niečo, čo si sa dozvedel nedávno o uctievaní, čo ťa šokovalo, alebo čo si povedal, že wow, to je super.
1: Neviem, jestli to je úplne nedávno, ale co třeba mě jako hodně zasáhlo, tak když jsem slyšel jeden rozhovor, který měla Stephanie Gretzinger, ještě v té době byla v Bethel Church v Redingu v Kalifornii, a ona tam popisovala to, jak ona vlastně pohlíží na chválu, na to, když vede chvály, a ona říkala, že možná to znáte vy, který jste ženatý nebo vdaný, ale že ona říká, že kdyby byl někde dav lidí a byl tam můj muž, tak já ho s velkou pravděpodobností najdu i ve velkém davu. A ona říkala, a tohle z toho já chci mít s Ježíšem. Když chválím a chválím před tisícema lidí, já chci vždycky najít Ježíše a koukat se na něj. I když jsou tam prostě tisíce lidí, tak v tom dav najít Ježíše a na něj se zaměřit. A tohle to byla myšlenka, která mě nějakým způsobem zasáhla a říkal jsem si, jo, takhle to já chci dělat. Chci být zaměřený primárně na Ježíše, na to, kde on je, na to, jak potěšit jeho srdce. A ano, nezapomínat na lidi. Nejsem takový, že bych vláčel teďka to společenství teďka v nějakým mým uctívání, ale primárně, kde je Ježíš, jak můžu hledět na něj. Takže to je třeba taková myšlenka, která mě dost na mě zapůsobila.
0: To je skvelé. Hovorila tá hudobnička, uctievačka, worshiperka ešte o tom, že, lebo akože znie to veľmi super, tá myšlienka, ale že ako prakticky sa k tomu dopracovať, vieš, že tam uvidíš Ježiša. Ty si o tom hovoril, že ako to možno vyzerá u teba. Hovorila aj ona o tom, že ako sa k tomu dopracovať?
1: Ja si myslím, že jeden z tých klíčov je práve to, že sa setkávam s Ježíšem pri tom osobním uctívání.
0: Áno.
1: A vlastne si na něj zvyknu.
0: Áno, áno.
1: Vlastne vím, jak v úzovkách vypadá. Aha. Jo, vím, co ho těší. A tohle si myslím, že je jako základ. A potom další věc, která si myslím, že tomu pomáhá, je prostě nějaká příprava. Na to, když jdu chválit, tak se připravím prakticky tak, aby žádný praktický věci nebránily tomu, abych se mohl zaměřit na to. Jo, to je další asi z věcí, kterou bych tak vypíchnul, je to, že je nějaká kvalita. Jo, a to třeba pro mě právě jsou to i v tom Timothy nebo celkově jako slovenský worshipový kapel velkým vzorem, jo, protože vidím tam tu kvalitu, vidím tam tu hloubku duchovní, ale zároveň tu kvalitu, že prostě to fakt za něco stojí, že fakt to dá jako práci,
0: ano,
1: že,
0: ano.
1: Ale vlastně to člověka pak reálně neruší.
0: Ano.
1: Jo, protože když člověk není připravený, tak tam můžou být různý takový věci, které člověka zbytečně rušej. I jeho samotného, jo. Dám příklad, třeba teďka jsme hráli někde a prostě byl hrozný stres na zvukovce. A některé věci se nepovedly a prostě nehrál nám něco a dddd. A prostě jako člověk pak jde do těch chvál a teďka nemá úplně pokoj, jako není to úplně, že je super jdem chválit, ale prostě má v hlavě dát, aby tady to fungovalo, aby tady ano, ten kabel, dddd. Takže to třeba mně přijde jako důležitý, no, aby se dbalo i na tu kvalitu a vlastně ta příprava i praktická do toho určitě patří.
0: Ano, já jsem se nedávno právě aj v této relaci Srdce pre chválu rozprával s jedným člověkem a on právě hovoril, že v jednom takom podcaste o worshipe počul, že to, do čeho by sme mali, alebo do čeho by mali lídri worshipovi vstupovať, je nerušená excelentnosť.
1: Mm-hmm,
0: to znamená, že ako keby to, že sa dobre nepripravíš a to, že ti neladí nástroj, tak to ruší, hej?
1: Presne tak.
0: Ale zároveň môže rušiť aj to, keď si ty stredobodom, hej?
1: Presne tak.
0: Teraz si tam dávam solička nejaké.
1: Jo.
0: Čiže to sa mi len tak spojilo, že podľa mňa aj o tom to hovoríš možno, neviem.
1: Jo, určite, presne takto som to myslel, jo? Tá excelentnosť, to je za mňa hrozne zaujímavé slovo a vlastne to presne vystihuje to, co ja chci, ako k čemu chci smerovať, jo? Tá excelentnosť je proste v tom, že chci dať Bohu to nejlepší. Chci dať Bohu to nejlepší. Není to kvôli mne, nedělám to kvôli mne, dělám to kvôli Bohu. Abych jemu dal to nejlepší. A mně se hrozně líbí jeden příběh ze Starého zákona. Nevím, jestli ve slovenštině jsou ty jména stejně, ale tam vlastně Oholiab a Bezalel. A to byly ty dva muži, který byli zodpovědní za vypracování vlastně stánku setkávání.
0: Aha.
1: A to byly ty umělci, který Pán Bůh prostě obdařil fakt jako velkým umem a oni vlastně dělali tu svoji práci úplně excelentně. Jakože to byli fakt největší borci a tohle taky ke mně nějak před nějakou dobu promluvilo, že jsem si říkal, tyjo, že tady ty muži byli zodpovědní za to vlastně vytvořit místo, kde se lidi setkávali s Bohem. A my jako worshipoví lídři tak taky vlastně vytváříme prostředí, ve kterém se lidi setkávají s Bohem. A říkal jsem si, jo, tak já ale chci, aby to prostředí bylo co nejlepší, aby prostě, jo, jako by ta paralela, prostě mě to k tomu sedí.
0: Ano. My sa budeme po ďalšej piesni rozprávať o tom, že čo ak sa na uctievanie napríklad necítiš. Myslím, že je to celkom adekvátna otázka. Budeme sa rozprávať až po dávke hudby. Zostaňte s nami, poslucháči Rádia 7.

0: Poslucháči Rádia 7, čo vy a uctievanie? Ako si ho vy predstavujete? O čom podľa vás uctievanie nie je? Toto sú otázky, ktoré sme si položili aj dnes spolu s Jachymom Riklom, ktorý sa nachádza tu v štúdiu Rádia 7. A pred malou chvíľkou som vlastne aj predznamenal ako keby tú ďalšiu otázku, že čo ak sa na uctievanie človek necíti, ak má niečo s niekým nevyriešené alebo ho niečo trápi. Jachym, vieš aj v takejto situácii viesť ľudí do uctievania, alebo čo má človek spraviť, aby bol aj pred pánom ako keby vysporiadaný?
1: No, tak samozřejmě to hodně záleží, co ta věc je, jo. Jestli mám něco nevyřešeného a můžu s tím něco udělat já, tak jako by se mě docela těžko chválilo a těžko se mi chválit, když vím, že jsem něco mohl udělat a vlastně jsem to jako vědomě neudělal, jo. Buď to třeba se s někým usmířit, jo, nebo prostě činit pokání z něčeho, tak to se prostě snažím, jako když je to v mý moci, tak se snažím mít v vozovkách čistý štít. Ale pak samozřejmě jsou situace, kdy třeba člověk si prochází něčím, nějakým těžším obdobím a prostě nějaký proces, že jo, řeší to s Bohem, ale není to ještě vyřešený třeba,
0: ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A v takovou chvíli já prostě říkám, Bože, tady jsem, ty vidíš ten můj proces a chci tě chválit. Prostě chci tě uctívat, ty jsi hoden chvály, i když jako v pozovkách já se teďka na to úplně necítím, ale přijde mi to prostě v pořádku, když já vím, že ty věci řeším, vím, že jsem udělal třeba v tu chvíli, co jsem mohl, tak prostě jdu a Boha chválím. A jako nemám s tím nějaký zásadní problém, je to ale samozřejmě náročnější. Jo?
0: Ano. Zažil si niekedy moment, kedy Pán Boh vyslovene prehovoril cez uctievanie aj ku tebe? Že si počul vyslovene, ja neviem, jeho hlas, mal si nejaký obraz a nechcem akože z toho teraz robiť niečo mystické, hej, že pri uctievaní len tam je Pán Boh prítomný a tam sa dejú tie veci, že ja neviem, skákaš 3 metre a je to o pocitoch, aj keď pocity sú tiež veľmi dôležité, lebo Pán Boh nás tak stvoril, ale máš možno niečo takéto?
1: Jo, víceméně hrozně často. Jako ke mně Pán Bůh hodně mluví skrz chvály a skrz ten čas. Přijde mi, že taková moje zkušenost je, že vlastně některé věci jdou skrz chvály prostě jednodušejc. Jo, právě, že třeba člověk si něco řeší a je takový zahlcený a třeba neví úplně, jak z nějaký situace vyjít nebo tak. A prostě Duch Svatý k němu tak mluví a vlastně člověk je najednou schopnej třeba se rozhodnout pro něco nebo tak a to prostě Duch Svatý skrz chválu dělá, takže já to miluju, prostě já miluji uctívání a miluji ten čas, kdy právě třeba se jenom hraje nebo tak a kdy prostě je to čas nějakého třeba rozjímání a na tejsto jsem byl hodně zvyklý, když jsem sloužil v domě modliteb v IHOPu, kde vlastně třeba jsme 2 hodiny chválili a jako 2 hodiny nespíváš furt dokola, nebo nespíváš písničku za písničku, ale máš tam chvíle, kdy třeba ani nevíš co, ale jenom očekáš na to, co ti Pán Bůh bude říkat, nebo třeba seš v tichu, jo, takže ke mně Pán Bůh hodně mluví, jako přes čas chvál.
0: Ty jsi člověk, který aj zpívá, ale takýmto způsobem vedeš lidi. Otázka, ktorá sa mi tak natíska, je, že dokážeš sa sústrediť na slova? Lebo viem, že aj ja niekedy v zbore akože vediem do uctievania a je to, mám veľkú bázeň pred tým. A každopádne neviem, či viem povedať, že vždy sa sústredím úplne na tie slova, na tú myšlienku tej piesne a tak. Možno niekedy je to aj také, že sústredím, aby som to nepokazil. Vieš, čo myslím?
1: Jo, presne tohle sem ďal na mysli. Jo, jako samozřejmě to je lepší se soustředit na ty slova kvůli tomu významu, ale musím úplně upřímně říct, že někdy se fakt soustředím, abych to nepokazil, jo.
0: Já tak přemýšlím, že či je tou úlohou být vždy jako keby, že přemýšlet nad každou tou vetou, či je to vůbec možné, či to vůbec někdo dokáže.
1: Já to nedokážu upřímně, já to prostě nedám, jako já někdy ty písničky, jako snažím se ten playlist třeba skládat tak, aby to dávalo smysl.
0: Ano, lebo ty vlastně to vysedíš, hej, ty předtím premýšľaš nad tými piesňami, aby dávali zmysel. Přesně a ty tak. Vieš, o čom sú. Ty jo. Vieš, o čom je refren, ty vieš, o čom sú verše, čiže ty si to nejakým spôsobom predžul a potom, keď už uctievaš, tak je jasné, že nemôžeš úplne ako keby tie hemisféry sa sústrediť na to aj na to. Neviem, či je to vôbec, vieš, také, že či je človek schopný ako keby plne byť v tej piesni a plne ovládať svoj nástroj a viesť ešte aj ľudí. Lebo to je akože kvantová fyzika.
1: Já si myslím, že to jde, jo, tohle z toho, že obzvlášť u nějakých třeba písní, který mám hodně zažitý, nebo třeba když jsou to hodně lehký písničky na hraní, anebo třeba nehraju, tak v tu chvíli mi to jde a myslím si, že to je i nějaký vlastně cíl, jo, neříkám, že to, myslím si, že to nejde prostě vždycky, ale myslím si, že to je jako něco, k čemu bychom měli směřovat, vlastně to, aby i člověk sám osobně v tu chvíli prožíval tu chválu, jo, já sám říkám, že upřímně, že mi to prostě fakt jako vždycky nejde, jo, a myslím si, že to je prostě normální, ale zase bych k tomu nějakým způsobem směřoval.
2: Mhm. V tejto chvíli by sme mohli prejsť ku tretej piesni, ktorú si dnes zahráme. Vybral si ju ty, Jachim. Poďte nám o nej trošku viacej porozprávať.
1: Jo, tak tá píseň sa jmenuje Before and After od Amandy Cook. A ja som tú písničku slyšel asi pred půl rokem poprvý, nebo před nějakou dobou, a na mě hodně zapůsobila. Jednak teda je taková hudobně zajímavá pro mě, protože je tam hodně basy, takže já mám rád basu, takže to na mě tak jako zapůsobilo. Ale zároveň je velmi taková hluboká a intimní, bych řekl. Úplně to není píseň, kterou bych zařadil třeba do worshipového setu na nedělní zhromko, ale v té písni vlastně Amanda zpívá hodně intimně vlastně o Bohu a ona tam třeba říká, že miracle in process, jo, to znamená, že vlastně nějaký jako zázrak v nějakém procesu, a já znám ten její příběh, ona pro mě je velkým vzorem v tom, jak se vypořádala s docela těžkýma životníma situacema, jí vlastně opustil manžel a ona ten proces toho rozvodu a toho opuštění vlastně i procesovala, bych řekl, různýma písničkama, který skládala, a hodně jako podrželo i to společenství, ve kterém byla, takže prošla tím a vlastně tady ta písnička vzniká už až potom, jo, takže pro mě je tady v tom velkým vzorem, jak je věrná Bohu, jak prostě skrz nějakou těžkou zkušenost v životě tak nezahořkla, ale vlastně jí to reálně ještě přiblížilo k Bohu. A tady ta písnička je o tom, jo, takže schválně poslouchejte, posluchači, a myslím si, že i na vás bude působit, takže to vede do takové blízkosti a intimity s Bohem. Tady ta písnička.

0: Jachim, ty si pred malou chvíľkou povedal zaujímavú vec, ktorej sa chytím, a to je, že pieseň od Amandy Cook, ktorú sme si teraz vypočuli, tak tu by si nezaradil možno do playlistu uctievania na bohoslužbách nedeľných. Prvá otázka je, že prečo? A druhá otázka je, že či máš nejaké vodítko, ako skladať playlist na uctievanie bohoslužieb v nedeľu? To je dve otázky.
1: Mm-hmm. Tak... Neříkám, že ji tam nikdy nezařadím, aby mě pak někdo nechytal za slovíčko, ale já nad těma chválama přemýšlím tak, aby to mohli vyznávat prostě lidi, a neříkám, že tady to by zrovna všichni nemohli vyznávat, ale snažím se nad těma chválama přemýšlet opravdu, co je jejich vyznění, a tady to mě teďka hodně ovlivnila knížka od Boba Kauflina Worship, kterou fakt velmi doporučuji, a on tam vlastně říkal, že se vždycky snaží nad tím playlistem přemýšlet tak, aby to bylo vyvážený, aby tam byly oslavné písně, které fakt jako říkají, které jsou jenom vlastně fakt jenom o Bohu, oslavují Boha a tak, ale zároveň vlastně takový to zdravý napětí v tom, že člověk ale chce i vyjádřit nějaký svoje jako emoce vůči Bohu a tak, takže já se snažím, aby tam bylo jako oboje. A já jsem, jak jsem už říkal na začátku, já jsem trošku v poslední době jako bojoval s takovým tím konzumem, že jsem vlastně dochoval, chodil kvůli tomu, abych jakoby měl naplnit nějaký svoje emoce a tak. A to se teďka snažím prostě tím, že třeba zařadím nějaký písně, které nejsou jako o mně, o nás, o tom, co my, jako, ale o tom, co Bůh, o tom, co kým on je a tak, tak prostě to nějak jako namixovat a udělat z toho, no, tak takovou hezkou směs.
0: Pekne, pekne. Páči sa mi, ako si to vysvetlil. Otázka, ktorá sa týka viac budúcnosti, ako vlastne možno minulosti alebo súčasnosti, je, že či máš nejaký hudobný sen alebo nejaké možno želanie tvojho srdca, nejakú túžbu, čo sa týka uctievania a hudby do budúcna.
1: Jo, ja bych si moc přál, aby se prostě obecně worship v Česku posunul. Jak jsem už říkal, pro mě Slováci jsou velkým tady s tom povzbuzením a vlastně vzorem, a já si myslím, že ta česká cesta třeba bude trošku jiná než ta slovenská, přece jenom my nejsme úplně stejný národy, že jo, nejsme identický národ, takže každý ten národ má nějakým způsobem autentickou chválu, ale rozhodně spousta věcí, kde se inspiruju a kde bych byl moc rád, abychom vlastně se posunuli, jo. Byl bych třeba moc rád, kdyby fungovala spolupráce mezi kapelama worshipovejma, aby prostě ty kapely v Česku měly fakt jako drive, jo, prostě abychom usilovali o tu excelentnost a sloužili takhle z církvi, budovali takhle církev. Takže to je takový můj sen. Asi nemám úplně sen, že teďka chci vydat prostě 10 CDček a tak.
0: A právě, že podle mě si obstál, ale nehovorím, že jak by si mal takýto sen, tak to je zlé, ale je to velmi pěkné, že myslíš takže na celý ten český národ, víš, že to taký národní buditel.
1: No, ale jako,
0: super, super,
1: no,
0: páči se mi to.
1: Jako já vím, kolik dá práce na hrát CDčko, takže nevím, jestli bych někdy chtěl ještě tolik práce
0: dávat. Ale apropos na to, čo si hovoril, cítíš, že sa niečo prebudza v Čechách? Že niečo začína? Ako určite tam máte nejaké také stálice, kapely, ktoré akože tvoria, ale sám si spomenul, že na Slovensku ich cítíš, že je keby viac?
1: Řekl bych, že ešte nemám úplne globálny pohľad ako na Česko, ale řekl bych, že jo. Řekl bych, že jo, a vyhlížim to. Vyhlížim to a teším sa na to.
0: Skvelé. Úplne na záver dávam priestor pre hostí, autorov, hudobníkov, worshiperov, aby sa možno ešte pozdielali o tom, čo súčasne v tomto období prežívajú s Pánom Bohom, čo hovorí do ich vnútra. Možno to bude súvisieť vlastne s tým tvojim snom, hej, lebo to je vlastne hudba budúcnosti, alebo také tvoje želanie, prianie, modlitba. Čo je niečo, čo momentálne s Bohom prežívaš, možno aj v uctievaní, v hudbe, a čo je také aktuálne v tvojom srdci?
1: Pro mě je aktuální to téma vlastně chvály jako oběti. Mně se hrozně moc líbí i ta písnička, která za chvilku bude znít, to Praise You Anywhere od Brandona Lakea. Tam vlastně v té písničce zpívá o tom, že chce Pána Boha chválit, ať je v jakýkoliv situaci, on tam říká třeba v té lví jámě a tak. Tohle je něco, co ke mně dost mluví, a vlastně ke mně i mluví ta osobní chvála, ta osobní rovina vlastně v tom, že i když se třeba necítím na to Boha chválit, takže on je hoden chvály. A tady v tom je mi třeba velkým povzbuzením a inspirací Bill Johnson, to je pastor v Americe v jednom sboru, a on není chválič, on není vedoucí chvál, on káže, on je prostě apoštol, ale on říkal, že vždycky v pondělí, když začínal svoji éru kazatelskou, tak měl pondělní splíny a on se vždycky cítil hrozně prostě to, jako blbě, jo, a šel do zborové budovy, zavřel se tam, pustil si chvály a chválil tam Boha, tancoval tam před Bohem a uctíval ho, jo, i když se necítil dobře. A tohle je něco, co ke mně teďka hodně mluví, že chci být uctíváč, nejen když se na to cítím, ale...
2: Nebo když tě lidé vidí.
1: Přesně, a nebo když mě lidi vidí, ale chci být uctíváč tak, abych vlastně s Bohem byl já a on a uctíval ho v tady s tom vlastně intimním čase. Takže to ke mně nějak v poslední době mluví tohle.
2: Perfektné. Čas sa nám už naklonil. Jachim, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si porozprával o tom, čo žiješ a o hudbe, o worshipe. Bolo to veľmi plodné, myslím si. Poslucháči Rádia 7, ak by ste si chceli aj túto reláciu opäť vypočuť, máte takú možnosť aj z nášho archívu. Jachim, vďaka.
1: Díky.
2: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Jachimom Riklom, otcom, manželom, uctievačom a človekom, ktorý aj káže. Do vašej pozornosti dávam aj relácie, ktoré nájdete v našom archíve na www.radio7.sk. No a lúčim sa s vami, dnešným rozhovorom vás sprevádzal Dávid Valovič. Do počutia.